0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Rádia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz. Radio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
2: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěda Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
0: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
2: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
0: Sport. Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castrem.
3: Počasí. Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojediněle taky bouřky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30.

0: vrtnými, bouřkami a deštěm.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska dokončíte i složitější úkoly. Býci, dopřejte si taky trochu odpočinku. Blíženci, neskákejte nikomu do řeči a radši naslouchejte. Raci, jakýkoliv zádrhel bude mít řešení. Lvi, precizně dotáhnete všechny povinnosti. Pany, nenechte se uvrtat do něčeho, co má nejistý konec. Váhy, jste velmi aktivní a díky tomu budete mít spoustu zážitků. Štíři, blaho rodiny je pro vás na prvním místě. Střelci, klasika, berte život s úsměvem. Kozorozi, domů se večer možná vrátíte vyšťavení, ale šťastní. Vodnáři, nepochybujte o svých rozhodnutích. A co my ryby? Měli bychom si naordinovat menší půst. Prý potom budeme výkonnější.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Jsme Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christopha Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijdejte jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je to jejich rezaní.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Biáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
6: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aládžia. Užijte si to. Mám

počasí. Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojediněle taky bouřky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30.

0: budou ukazovat přes 30 a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska dokončíte i složitější úkoly. Býci, dopřejte si taky trochu odpočinku. Blíženci, neskákejte nikomu do řeči a radši naslouchejte. Raci, jakýkoliv zádrhel bude mít řešení. Lvi, precizně dotáhnete všechny povinnosti. Pany, nenechte se uvrtat do něčeho, co má nejistý konec. Váhy, jste velmi aktivní a díky tomu budete mít spoustu zážitků. Štíři, blaho rodiny je pro vás na prvním místě. Střelci, klasika, berte život s úsměvem. Kozorozi, domů se večer možná vrátíte vyšťavení, ale šťastní. Vodnáři, nepochybujte o svých rozhodnutích. A co my ryby? Měli bychom si naordinovat menší půst. Prý potom budeme výkonnější.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
0: Čeká nás oslava.

0: Etapa života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu mini festival loutkových divadel, 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Rádio Hana. Nejlepší.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
2: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
3: Ahoj!
1: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
4: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Hornom

0: DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Haná
1: a ranní topka.

0: těšíme se na další ranní soutěžní hit italského léta The Colors. 5.58, nové zprávy, počasí i doprava pro vás.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
5: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
4: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
5: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
2: Sport.
4: Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castrem.

0: Moravské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí. Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojedinělé taky bouřky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 21 stupňů. V závěru pracovního týdne nám teploměry výhledově opět na Moravě a ve Slezsku budou ukazovat přes 30. A i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného

0: kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Teď je 6 hodin a 9 minut, baví vás ranní hity Radia Hana. No přátelé, ruku na srdce, taky občas necháváte věci na poslední chvíli. Možná to taky třeba eventuálně znáte, taky občas v práci to, co můžete řešit průběžně a hasíte doslova last minute. Stejně to dělají i fotbalisté Argentiny. Otáčí zápasy na poslední chvíli a zase byl u toho čaroděj Messi včera večer.
1: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí. Lautaro Martinez tak jako proti Švýcarsku.
0: Ano, na mistrovství světa včera večer pár minut před koncem otočili Argentinci další zápas. V semifinále porazili Anglii 2-1. Anglie v sobotu nastoupí v zápasu o bronz proti Francii. Na velké finále Argentina Španělsko budeme sledovat v neděli v 9 večer našeho času. I takové jsou rychlé novinky z letošního mundialu v 6 hodin a 10 minut. Přejeme dobré ráno a úspěch na všech frontách. S vámi Rádio Hana, dnes čtvrtek 16. července. A za chvíli to nejlepší z dnešního kalendária.
2: Rádio Hana.

Den, hurá, nazdar, let's go, usmějte se a zaselte naše další ranní hity pro vás, budou Three of Onyx a také Arm of Lovers za 90. léta. Naše dopravní centrála non-stop monitoruje pohyb na moravských cestách a příjemnou ranní směnu přijeme i silničářům, kteří také dneska mají práci na dálnici z Olomouce na Vyškov. Podíváme se za nimi v další dopravě Rádia Haná před 6:30 a teď v 6:18 přebíráme další data z kalendáře. Rádio.

0: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Hrusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší

0: Tohle je hudební armáda lásky z 90. let. Pro vás Army of Lovers ve vysílání Rádia Haná, jako další už na značkách přeslapují Donna Lewis nebo Benson Boone. Posloucháte náš nejlepší hudební výběr. Vele očekávané historické drama Odyssea režiséra Christophera Nolana nebo festivalový pramen s naší Aňou Geislerovou. Jsou nové prázdninové filmy v moravských kinech, na které se s našimi experty zaměříme už po 6:30. Zjistíme, zda se na ně dobijáku vyplatí zajít. Tak od nás nikam nechoďte, ať máte přehled. Za minutu 6:30 společnost pro nový den, pro čtvrtek 16. července vám tvoří Rádio Haná. Vy snídáte, my hrajeme, spolu se na sebe usmíváme a sledujeme oblohu i teploměry. V Olomouci, Konici, Blansku i ve Valmezu teploty teď 15 až 18. Přes den tropických 29 až 31, místy lokální přehánky nebo bouřky a většinou polojasno nebo oblačno. Doprava. Ranní doprava v Olomouci, Přerově, Lipníku, také v Bruntálu bez nehod. Mrkneme na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. Silničáři tady dneska budou čistit vozovku, uklízet odpadky na prvním až čtvrtém kilometru u Vyškova ve směru na Olomouc a v opačném směru na 39. kilometru na úrovni olomouckého Hněvotína plánují opravy a měření. Šťastnou cestu s námi.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Haná.

0: Někdo si ráno pouští kávovár, někdo z prchu, vy si pouštíte své rádio Haná a je to dobře, my se staráme o hity, zprávy, dopravu i počasí, taky o naplánování vašeho luxusního pobytu v italském Bergamu. Dnešní výherní a soutěžní song italského léta rádia Haná představíme po 6:45. A teď 6 minut po 6:30 spolu zaboříme ruku a prsty do krabice s popcornem, protože je čtvrtek a moravská kina lákají na filmové novinky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijďte jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Je to jejich rezaní.
0: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
10: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Tatár
3: vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
14: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
13: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
14: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
13: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
15: Vše na léto najdete v Kauflandu, například

0: A na stejšnáme ve vysílání Rádia Haná zpívá jen pro vás. 3 minuty po 6:45 na prázdninových ránech s Rádiem Haná je nejlepší to, že vstáváme spolu. Každý den prožíváme takové to příjemné šibrání v břiše, protože víme, že ve hře našeho italského léta je luxusní zájezd do italského Bergama a zájezd do Itálie můžete klidně vyhrát i vy. No, italské léto na Hané, jeden naplno, rozdáváme jednu italskou radost za druhou. Ví to i Míla z Prostějova, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Míla Slova z Prostějova, vyhrála jsem v rádiu Hana pravou italskou kávu a těším se, že možná vyhraju i zájezd do Bergama.
0: Ano, tak Míla včera ráno vyhrála pravou italskou kávu a je ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Pokud ji chcete taky, tuhletu cenu nebo tyhle ty ceny, stačí jediné. Konkrétně dneska ráno uslyšíte tuto soutěžní italskou písničku od formace The Colors. Jakmile se to stane, volejte rychle studiovou linku Rádia Haná, vyhrajete kávu a postupujete do velkého finále. Tahle písnička se jmenuje Un ragazzo, una ragazza. Znamená jeden kluk, jedna holka. Je to písnička o tom úplně prvním okamžiku, kdy se dva lidé potkají, přeskočí mezi nimi jiskra a všichni tak nějak tuší, co bude dál. Un ragazzo, un ragazza. Ranní soutěžní song italského láta. Pro dnešní den, pro čtvrtek 16. července. Tohle můžeme pustit od teď až do 9. hodiny, kdykoliv. Jste připraveni?
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxus.

0: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

Inu, tomuto chlapíkovi se nespíš v noci moc dobře neusínalo, jmenuje se Tom Gregory, má rád fotbal, protože pochází z Velké Británie, tak včera večer logicky fandil Anglii v semifinále s Argentinou, jenže Anglie neudržela vedení 1-0, prohrála nakonec 1-2 a taky o tom víte z Rádia Hana. Tom Gregory a jeho Wreck v našem vysílání po 7. hodině pokračujeme v dalších hitech. Hit za

0: Dále vyhlížíme soutěžní hit italského léta z proslouněné Itálie. Dneska ráno The Colors. 6 hodin 57 minut, Tomáš Gottwald a nové zprávy pro vás. Dobré ráno.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy, začínáme právě teď. Je čtvrtek 16. července. Olomouc bude mít tréninkovou plochu pro lední sporty. Od nás víte, že radní schválili vypsání výběrka na stavbu malého zimáku u plechareny. Oznámili detaily. Hala má stát asi 324 milionů korun a má mít umělé kluziště. Hotová má být v roce 2028.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová železniční dominanta u Kojetína. Dělníci začali tento týden přes řeku Moravu vysouvat ocelový most pro rychlotrať mezi Kojetínem a Přerovem. Ocelová mostní konstrukce váží 690 tun a měří přes 100 metrů, píše deník. Stavba trati Kojetín-Přerov pro rychlost až 200 km v hodině má skončit v roce 2029. Při modernizaci stávající trati dojde ke zrušení 14 přejezdů a nahradí je nadjezdy a podjezdy. Dojde i na renovaci nádraží v Kojetíně. EET se vrací. Včera znovu zavedení elektronické evidence tržeb schválili poslanci. Nyní schvalování zamíří ještě do Senátu. Systém má narovnat podnikatelské prostředí a má být jednodušší než před 10 lety.
4: Stát bude pracovat pouze s minimem údajů nezbytných pro správu daní. A evidence se navíc bude vztahovat na kontaktní platby. Pouze na kontaktní platby, na hotovost, platební karty, QR kódy nebo obdobné způsoby úhrady, kde dochází ke kontaktu mezi zákazníkem a tím prodávajícím.
3: Komentuje ministryně financí Alena Schillerová. Doplníme, že schválená předloha přináší i daňové změny. Rodinám vrací školkovné a studentům slevu na dani. Tyto dříve zrušil konsolidační balíček. A daň na nealkoholické nápoje v restauracích má klesnout na 12%. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
3: A je jasné, kdo si na mistrovství světa ve fotbale zahraje o zlato. K prvnímu finalistovi Španělsku včera přibyla Argentina. Ta postoupila do finále šampionátu po výhře 2-1 nad Anglií. Souboj Španělska a Argentiny o titul je na programu v neděli v 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Zajímá vás předpověď počasí do konce týdne a nechce se vám ji hledat na internetu? Jste tady správně, vše pro vás připravili kolegové z našeho meteocentra. Víme, jak bude dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehánky nebo bouřky, polojasno a nebo oblačno. Zítra nás čeká teplotní vrchol tohoto týdne, 30 až 34 stupňů, oblačno nebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota polojasná 25 stupňů, v neděli nejdřív slunce, po obědě více oblačnosti a 26 až 29.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Ani doprava v Olomouci, Přerově, Lipníku, také v Bruntálu bez nehod. Mrkneme na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. Silničáři tady dneska budou čistit vozovku, uklízet odpadky na prvním až čtvrtém kilometru u Vyškova ve směru na Olomouc a v opačném směru na 39. kilometru na úrovni olomouckého Hněvotína plánují opravy a měření. Šťastnou cestu s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Hezké ráno, posloucháte Rádio Hná, nejlepší hudební výběr, 7 hodin a 9 minut, aktuální čas. Tak my vás vítáme, jsme rádi, že posloucháte. Společný čtvrtek 16. července, Lubošové slaví svátek. Náš obchodní, technický i programový tým Rádia Hná je tady pro vás. Všichni od naší paní uklízečky přes redaktory, sportáky až po našeho pana ředitele jsou vděční, že posloucháte právě nás. Bez vás by naše práce, bez vás by rádio nemělo smysl. Za chvilku pro vás nejlepší hudební výběr Koty a Kembra. Taky slza, chystáme aktuální horoskopy s Kvítkem už po 7:15. A tak jsou tady top 3 informace dneška, které nemusíte vědět, ale budou vás zajímat. Na Olomouckém horním náměstí si na Mlžítka ještě počkáme. Kvůli rekonstrukci Arionovy kašny budou zprovozněna až příští léto, takže letos nás Mlžítka ještě neschladí, letos nás ještě na Horňáku v Olomouci bude schlazovat zmrzká. Více na webu Olomouckého reportu. V Přerově dneska od 18 hodin přivítáme wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na náměstí bude autogramiáda Jahody se Smetanou i koncert Radečku, informuje web města. A v Prostějově zítra začne regulace invazivních pajasanů žláznatých. Odborníci ošetří 8 stromů na několika místech ve městě. Ať o tom víte, informuje web Prostějovského reje. Jsme Hana a víme, co se děje tady. A vy už to teď víte taky. Dobré ráno, slza.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

Autorádiu, v rádiu na poličce nebo také v online aplikaci na mobilu nebo na tabletu vám hraje vaše prázdninové Radio Haná. Teď je 7 hodin 18 minut. Dobré čtvrteční ráno. Připomínáme, že tohle je dnešní ranní soutěžní megahit.

0: Asi na sandály, taky na letní šaty, dámy, čekají nás teploty kolem 30, více o počasí a taky další doprava Rádia Haná ještě před 7:30. A teď se mikrofonu ujme Martina, která i dneska sestavuje nejlepší horoskopy. Co nás čeká?
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska dokončíte i složitější úkoly. Býci, dopřejte si taky trochu odpočinku. Blíženci, neskákejte nikomu do řeči a radši naslouchejte. Raci, jakýkoliv zádrhel bude mít řešení. Lvi,

0: tomto čase.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.

0: kupte to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
5: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Ráno nahané.

0: Možná si takhle sradimaná a Taylor Swift v pohodě a v klidu snídáte doma, možná se necháváte obsluhovat v hotelové jídelně, nebo přikusujete bagetu v autě cestou do práce, tak hlavně ať moc nedrobíte, vám nezaskočí a hlavně ať chutná přijde Radio Hana. My se spolu těšíme na všechny zážitky, které přinese dnešek, je čtvrtek 16. července. No a taky ten dnešní den bude velmi těžký pro trenéra fotbalové Anglie, Thomase Tuchla. Ten včera večer poznal, že hranice mezi úspěchem a skláváním bývá někdy tenčí než branková čára. My se všechno rozebereme, co se stalo na šampionátu už za chvilku po půl osmé. A teď v 7.30 obstaráváme další novinky z naší dopravní i z naší meteocentrály. V Olomouci, Uničově, také v Bystřici pod Hostýnem a v Hranicích měříme 16 až 19 stupňů. Přes den tropických 29 až 31, místy lokální přehánky nebo bouřky, většinou polojasno anebo oblačno.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také ze Svitavska. Právě teď víme, jak se jezdí tady, příjemné čtvrteční ráno. Jak od nás víte, dnes začíná plánovaná rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Vyžádá si částečnou uzavírku a kyvadlový provoz přibližně na měsíc. Policejní hlídky potkáváme teď v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária. A pozor na nehodu mezi Svitavami a Litomyšlí, policie řídí provoz kousek za Opatovcem. Hrajeme vám ráno cestou do práce i odpoledne domů. Za volantem jsme s vámi pravidelně. Zas a znovu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Od začátku naší dnešní ranní topky jsme se moc těšili, až si tohle zaspíváme. Na rádiu Haná si naše pozornost zaslouží také Eva Farná a Miraj. Tohle je jejich duet, vzpomeneš si. Nádherná rytmická romantika, která nás dostává do kolen. Jinak Miraj včera vystoupili na Colorsovo Ostrava a zpěvák Miraj se před koncertem převlékl za hippíka a aniž by ho kdokoliv poznal, tak na ulici s kytarou a s jedním reprákem zaspíval. Vypadalo to naprosto geniálně. Video mají Miraj na svých sociálních sítích. A sociální sítě v Anglii jsou po včerejšku plné hejtů na jejich trenéra. Na trenéra jejich fotbalového nároďáku. Ptáte se proč?
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Hranice mezi úspěchem a zklamáním někdy bývá tenčí než fotbalová branková čára a ve vrcholovém fotbalu to platí dvojnásob. Své o tom po včerejším semifinále ví trenér Anglie Thomas Tuchel. Jeho tým vedl nad Argentinou 1-0 a kouč se rozhodl výsledek ubránit. Stáhl útok, posílil obranu a vsadil na jistotu. Jenomže právě tahle jistota se Anglii stala osudnou. Argentina Angličany zamkla před vlastní brankou, vyrovnala na 1-1 a když bylo potřeba znovu zaútočit, najednou už na hřišti chyběli ofenzivní hráči.
2: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí!
0: Argentinci nakonec zápas otočili na 2-1 a postoupili do nedělního finále proti Španělsku. Britská média dnes Thomase Tuchela a tvrdě kritizují, jenomže znáte to, po zápase je trenérem úplně každý. Angličany teď čeká už jen souboj o bronz. V sobotu od 11 hodin večer našeho času proti Francii.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci,
5: u souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
1: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Haná.cz
5: a naši mobilní apku.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů, Nevima Group, příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
12: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rádio Hana.
15: Dobré ráno.

0: Tohle je pohodou vyšperkovaná ranní muzika 90. London Beat ve vysílání Rádia Haná v 7.50. Dobré ráno, baví vás ranní hity Rádia Haná. Přátelé, ruku na srdce, známe se, taky občas necháváte věci na poslední chvíli, třeba v práci, to, co můžete řešit průběžně, tak hasíte na poslední chvíli last minute. No, last minute, stejně to vlastně dělají i fotbalisté Argentiny. Ti pravidelně otáčejí na mistrovství světa zápasy na poslední chvíli. Naposledy to udělali včera, zase u toho byl Messi.
1: Messi. Lautaro Martinez tak jako proti Švýcarsku.
0: Na mistrovství světa včera večer pár minut před koncem otočili Argentinci, tedy další zápas v semifinále, porazili Anglii 2-1, ačkoliv tedy nejdřív 0-1 prohrávali. No tak co bude teď? Anglie v sobotu nastoupí v zápasu o bronz proti Francii a velké finále Argentina versus Španělsko budeme sledovat v neděli v 9 večer našeho času. I takové jsou rychlé novinky z letošního mundiálu na vlnách Rádia Haná v 7.51 a za chvilku dáme starosti doslova k ledu. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem. Víme, kdo, kdy a kde bude hrát. Vy to budete vědět. Taky stačí si u nás chytit další zprávy před osmou.
2: Rádio Haná.
3: Víme, co se děje

0: My hrajeme nejlepší hudební výběr, vy se chystáte na ranní pracovní schůzku, možná právě vysazujete děti na příměšťáku, na stavbě zapínáte míchačku nebo ve skladu hledáte volný paleťák. Tohle všechno na vlnách Rádia Haná samozřejmě ve čtvrtek ráno prožíváme spolu. Jsme vaše rádio pro každý den.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 8. hodině hit za hitem tady u nás. Poletíme za formací Like It, usmídaně, zaspívá Dua Lipa. No a vypadá to, že se ozve také dnešní ranní soutěžní

0: rádi.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. Je čtvrtek 16. července. Ať to tak nepáchne, odborníci zabudovali v solární sušárně čistírenských kalů v Litovli další zařízení, které má umírnit zápach z provozu. Sušárna funguje od loňska a část obyvatel města na Olomoucku si na zápach stěžovala. Podrobnosti má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Tradice červencového úklidu židovského hřbitova v Holešově na Kroměřížsku pokračuje. Do úklidu se nově pustili dobrovolníci z Mexika, Španělska, Belgie či Estonska. Co na místě dělají?
5: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky, ale potom také některé ty okrasné keře, které jsou tady po obvodu, protože pokud se nechají příliš rozrůst, tak vlastně budou poškozovat i ty ploty tady.
4: Říká za Holešovský městský úřad Jan Machala. Falešné slevy trestá čojka. Česká obchodní inspekce udělila obchodním řetězcům od dubna do června pokuty za rekordních 24 milionů korun. Za falešné slevy zboží počítané z vyšších cen pokuty v milionech dostali například Penny, Billa či Albert, píší o tom novinky.cz. Smrt českých horolezců při nočním výstupu na Mont Blanc. Dva čeští horolezci zahynuli ve středu okolo 3 hodiny raní po pádu kamenů v okolí evropské přírodní dominanty. Třetí člen výpravy vyvázl se zraněním.
2: Sport.
4: Příští hokejové mistrovství světa v Německu zahájí atraktivní zápas pod širým nebem. Oznámila to hokejová federace. 13. května 2027 se domácí Němci utkají s vicemistry ze Švýcarska na ledě na fotbalovém stadionu klubu Schalke.

0: Moldavské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes i zítra tropy, o víkendu se má lehce okladit, počasí až do konce týdne máme v malíku. Víme, jak bude, dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehaňky anebo bouřky, polojasno anebo oblačno. Zítra teplotní vrchol tohoto týdne, pátečních 30 až 34 stupňů, oblačno anebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota 24 až 26 stupňů, polojasno, v neděli nejdřív sluníčko, po obědě více oblačnosti a teploty 26 až 29.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také ze Svitavska právě teď. Víme, jak se jezdí tady, příjemné čtvrteční ráno. Jak od nás víte, dnes začíná plánovaná rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Vyžádá si částečnou uzavírku a kyvadlový provoz přibližně na měsíc. Policejní hlídky potkáváme teď v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária. A pozor na nehodu mezi Svitavami a Litomyšlí, policie řídí provoz kousek za Opatovcem. Hrajeme vám ráno cestou do práce i odpoledne domů. Za volantem jsme s vámi pravidelně. Zas a znovu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,

0: Chce být naše jediná, o tom zpívá Dua Lipa ve vysílání Rádia Haná. 8 hodin, 7 minut na prázdninových ránech je nejluxusnější to, že vstáváme spolu, snídáme spolu, zpíváme si spolu, každý den prožíváme takové to příjemné šimrání v břiše teď o prázdninách. Protože víme, že ve hře našeho italského léta je luxusní zájezd do historického italského Bergama a vyhrát ho můžete i vy. Italské léto na Hané jde naplno, baví nás, rozdáváme jednu hudební italskou radost za druhou, ví to i Míla z Prostějova. Dobré ráno, Mílo.
1: Ahoj, tady Míla z Prostějova, vyhrála jsem z rádia Haná pravou italskou kávu a těším se, že možná vyhraju i zájezd do Bergama.
0: Je to přesně jak Míla říká, včera vyhrála pravou, voňavou italskou kávu, možná si ji už teď dává u rádia Haná a je ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Chcete taky? Dobře, víme jak na to. Jakmile vám zahrajeme na vlnách Rádia Haná jakýkoliv soutěžní italský hit, tak vy máte za úkol volat naše studio, vyhrajete buď kávu, nebo italské těstoviny, nebo pravý italský sýr a postoupíte do velkého finále. Un ragazzo, una ragazza, což je tahle skladba. Znamená jeden kluk, jedna holka, je to písnička od kapely Colors o tom úplně prvním okamžiku, kdy se dva lidé potkají, kdy mezi nimi přeskočí ona jiskra a všichni tak nějak tuší, jak to bude pokračovat a co bude dál. A vy už taky tušíte, co bude teď.
2: Rádio Haná, soutěž! Volejte studio 585.

0: Tak Moniko, co by na to? Dobrý, ne? Hezky to hraje.
1: Dobrý, krása.
0: Italské léto, Rádia Hana, 8 hodin, 12 minut, 12 minut. Italské léto, songy plné sluníčka, u kterých se nemusíte mazat obalovákem, nehrozí, že by nás spálili. Monika z Prostějova na soutěžní lince. Moniko, tohle je písnička o tom úplně prvním okamžiku, kdy se lidé potkají, přeskočí mezi nimi jiskra a všichni tuší, co bude dál. A mě zajímá, kdy a za jakých okolností jste se vy potkala se svým partnerem? Jaká je vaše love story?
1: Love story, my jsme se s manželem potkali teda přes seznamku, ale okouzil mě natolik, že vlastně už jsme spolu 7 let, manžele už, a máme spolu 2 děti a stále mě každý den překvapuje.
0: A teď mi řekněte, máte na té seznamce ještě účet nebo už ne?
1: Nemáme ani jeden.
0: Výborně, to je dobrá zpráva. Účet máte tady u nás ve vysílání Rádia Hana, dovolala jste se do italského léta Rádia Hana, no a my vám teda tím pádem automaticky teď dáváme pro vás, pro manžela, pravou italskou kávu. Výhoda je, že děti vám to nebudou upíjet, že předpokládám, že děti ještě nekávují.
1: Určitě nebudou.
0: Jste spolu nějakých 7-8 let, takže dětem je kolik, tak 3, 4, 5?
1: 5 a 2.
0: A co takhle prázdniny, co plánujete pro děti?
1: Plánujeme výlety pozoologické a výlet karavanem.
0: A za vás ta nejkrásnější zoologická zahrada tady u nás na Moravě nebo v Česku, kterou máte v srdíčku, kterou máte ráda, kam se ráda vracíte?
1: My milujeme teda Vyškov, i když to není úplně jakože typická zoologická zahrada.
0: To je zoopark, ale to je zoopark takový.
1: Ano, ano. Že? A jinak potom klasický Olomouc.
0: A zamilujete si i Bergamo, protože od Rádia Hana, jak jsem říkal, vyhráváte pravé italské kafe a jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamo a ten rozdáme na konci prázdnin. Moniko, gratulujeme, pozdravujte děti, pozdravujte manžela, přejeme hezké léto s Rádiem Hana a jsme v kontaktu, dobře?
1: Děkujeme.
2: Mějte se. Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte se kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxus.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše.

0: Jelly Roll a Leon Karin. Light v 8.21, jdeme na to, začínáme nový den. Hurá na zdar výletu, let's go, usmějte se. Zesilte si naše další ranní hity pro vás. Těší se na vás Survival, Krištof nebo také formace Fun. Naše dopravní centrála také ve čtvrtek ráno nonstop monitoruje pohyb na moravských cestách. Příjemnou ranní směnu takhle 16. července přejeme také silničářům. Dneska mají práci na dálnici z Olomouce na Vyškov. V kontaktu jsme i s policejními hlídkami na Moravě. Teď dohlíží na bezpečný provoz třeba na D1 u Přerova. Více o tom v dopravní centrále Rádia Haná v 8.30. A teď v 8.22 přebíráme další data z dnešního kalendáře. Víte, kdo slaví a čím je dnešek výjimečný?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek 16. července, narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i silák Pepek Námořník. Je den čerstvého špenátu, dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádio Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa čas radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na SMS ticket C.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Do těchto hitů se člověk zaposlouchá ani neví jak. Milujeme 80. Survivor, Burning Heart, tohle známe z Rockyho, je 8.30. Vele očekávané historické drama Odyssea režiséra Christophera Nolana nebo festivalový Pramen s Anjou Geislerovou jsou nové prázdninové filmy v moravských kinech, na které se s našimi experty zaměříme už po 8:30. Zjistíme, zda se na to vyplatí zajít do bijáku, tak od nás nikam nechoďte, ať máte přehled. Je 8.30. Společnost pro nový den, pro čtvrtek 16. července vám tvoří Radio Hana. Vy snídáte, my hrajeme, spolu se na sebe usmíváme, sledujeme oblohu i teploměry. V Olomouci, v Předově, Prostějově, v Boskovicích, také ve Vítkově měříme 18 až 21 stupňů. Přes den tropy 29 až 31, teplo, dusno, místy lokální přehaňky nebo bouřky a většinou polojasno anebo oblačno. Takový bude dnešek.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí, tady aktuální doprava v Olomouci, Předově, Štrmerku, také v Moravském Berouně bez nehod. Mrkneme na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. D46. Silničáři tady teď čistí vozovku, uklízí odpadky na prvním až čtvrtém kilometru u Vyškova ve směru na Olomouc. V opačném směru na 39. kilometru na úrovni olomouckého Hnivotína teď silničáři opravují a co si vyměřují. A kde teď hlídkuje policie? Na D1 u Přerova a také o kousek dál u Osecké Molky ve směru na Lipník. Jeďte s námi.
1: Radio Hana.

večeru, někdo si ráno pustí kávovár, někdo z prchu, vy si pouštíte své rádio Hana, u nás Fun X, Some Nights, za chvilku ale Farben Baby Goodbye. Staráme se dneska o hity, o zprávy, o dopravu, o počasí, o vaši dobrou náladu. Po 8:45 uslyšíte top 3 novinky z Olomouce, Přerova i Prostějova, které možná nemusíte vědět, ale 100% vás budou zajímat. Přijde

0: filmové novinky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Já vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijďte jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvojí rezaní.
0: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Biáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.

0: i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
8: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
7: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
9: Každý den.

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Hana.
0: Vaše letní rádio.

Baby Goodbye, to jste možná řekli svému šéfovi, když jste odjížděli na dovolenou. Farben Baby Goodbye ve vysílání Rádia Hana. Teď 8.52, náš obchodní, technický, také náš programový tým Rádia Hana je tady pro vás. Všichni od naší paní uklízečky přes redaktory, sportáky, obchodňáky až po pana ředitele jsou vděční, že posloucháte právě nás. Bez vás by ta naše práce absolutně postrádala smysl. Procházku paměti Rádia Hana bude úžasné poslouchat dneska po 9. hodině, chystáme 80. disco příběh. Už teď, když se díváme na playlist, který se rýsuje za pár minut, tak vám můžu říct, těšte se na super hity. A předtím, jak jsme slíbili, jsou tady top 3 informace dneška, které nemusíte vědět, ale budou vás zajímat. Na Olomouckém horním náměstí si na schlazovací mlžítka ještě počkáme. Kvůli rekonstrukci Arionovy kašny mají být mlžítka zprovozněna až příští léto. A ne letos, takže letos nás ještě musí schladit zmrzka. Více na webu Olomouckého reportu. V Přerově dneska od 18 hodin přivítáme wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou na náměstí TGM. Autogramiáda jahody se smetanou jako na Wimbledonu. Také koncert kapely Opět Arneček, informuje web města. A v Prostějově zítra začne regulace invazivních pajasanů žláznatých. Odborníci ošetří 8 stromů na několika místech ve městě. Informuje web Prostějovského reje. Jsme Hana a víme, co se děje tady. Rádio Hana.

0: Boston Modern Feeling, 70. V autorádiu, v rádiu na poličce, také v online aplikaci na mobilu vám hraje vaše prázdninové Radio Haná, teď je 8.55. Naše ranní topka tím pádem má úplně kompletně splněno. Mezi 6. a 9. hodinou jsme dneska řešili semifinále na mistrovství světa. Messiho Argentina porazila Anglii 2-1.
1: Messi.
0: Nebylo to jenom o fotbale, řešili jsme i tenis. Připravili jsme se na dnešní přivítání wimbledonské vítězky Lindy Noskové na náměstí v Přerově od 18 hodin. Italské léto rádia Haná s námi zavysílala Monika z Prostějova. Moni, hezké ráno.
2: Ahoj, tady Monča z Prostějova. Vyhrála jsem super kávu a už se těším, snad vyjde i zájezd do Bergama.
0: A taky jsme si řekli, že dneska je před námi další super prázdninový den. Na kraťasy, na sandály i na letní šaty. Bude vedro, bude dusno. Podrobnosti zařídí další zprávy.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A potom vyrazíme na hudební zájezd do 80. let v procházce pamětí to nejlepší z jednoho roku. Heart Erasure. V našem italském létě vyhlížíme a může se ozvat kdykoliv další soutěžní song Senza na Dona. 8.56, zprávy dřív než ostatní, přesně tak, jak to chcete.
4: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Řidiči, pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se pracuje. Ředitelství silnice a dálnic začíná rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Grigov. Práce potrvají necelý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky. Oprava je nutná.
6: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
5: Komentoval za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Nové místo na hraní máme v centru Prostějova, na náměstíčku mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova. Město nechalo vytvořit hřiště na petang a dětskou kuličkovou dráhu. Mají pomoci k aktivnímu využití prostoru. Aktuality taky z Bruntálu. Pokud půjdete na procházku do Lipové aleje na Uhlířském vrchu, tak opatrně, až do září tu budou odborníci průběžně ošetřovat a zabezpečovat stromy. Místům údržby se raději vyhněme. Počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely stále roste. Úřady jich k dnešku napočítali přes 4800. Více než 16 000 lidí utrpělo zranění a tisíce jich zůstávají bez domova poté, co jim obydlí zničili otřesy.
4: Sport.
5: Peloton cyklistů se včera nahrnul do cíle 11. etapy Tour de France. Hromadný dojezd 161 km dlouhé trasy z Vichy do Nevers nakonec vyhrál Nor Wernscholt. Z českých jezdců dorazil nejdřív na 22. místě olomoucký rodák Pavel Bittner.
4: Rádio Haná.
3: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
4: Počasí.
0: Zajímá vás předpověď počasí do konce týdne a nechce se vám ji hledat na internetu? Jste tady správně, vše pro vás připravili kolegové z našeho meteocentra. Víme, jak bude dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehánky nebo bouřky, polojasno a nebo oblačno. Zítra nás čeká teplotní vrchol tohoto týdne, 30 až 34 stupňů, oblačno nebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota polojasná 25 stupňů, v neděli nejdřív slunce, po obědě více oblačnosti a 26 až 29.
7: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady aktuální doprava v Olomouci, Přerově, Štrmerku, také v Moravském Berouně bez nehod. Mrkneme na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. D46. Silničáři tady teď čistí vozovku, uklízí odpadky na prvním až čtvrtém kilometru u Vyškova ve směru na Olomouc. V opačném směru na 39. kilometru na úrovni olomouckého Hnivotína teď silničáři opravují a co si vyměřují. A kde teď hlídkuje policie? Na D1 u Přerova a také o kousek dál u Osecké Molky ve směru na Lipník. Jeďte s námi.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Posloucháte Rádio Hana, 8 minut po 9. Přátelé, můžu vám s dovolením položit tu jednu otázku, na kterou se od rána těšíme. Jste na tu otázku připraveni a slíbíte nám, že se na ní opět bez pátrání na internetu pokusíte sami najít odpověď? Dobře, ta otázka zní, do kterého roku nás vede čtvrteční vzpomínková show Procházka pamětí?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: Už se moc těšíme, až nám v této hodině napoví třeba Erasure, Jennifer Rush nebo taky Enya a Madonna. Zaspomínáme na legendární 80-kový disco příběh a teď nás bude velmi příjemně a velmi letně provokovat Sabrina. Dáme se, ve kterém roce Sabrina v těch malých plavečkách, v malých bílých bikinách v italském bazénu natáčí své Boys. Možná i taky vidíte, jak tam poskakuje v té vodě a úplně náhodou, to samozřejmě vůbec nebylo plánované, jí z plavek vyklouzne bradavka. Celé se to natočí, ta bradavka potom obletí celý svět a ten videoklip vidí úplně všichni. Procházka pamětí, Rádio Hana je tady pro vás. Letní rádio, letní hity.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
0: Procházka pamětí.

0: teď nedávno měl narozeniny. Vracíme se do doby, kdy je v československých kinech první díl Disco příběhu.
1: Tak jak je to? No nechal ses ostříhat.
2: Ale já jsem...
1: Tak jo, nebo ne?
0: Co? 80. Taky jste byli v kině na Disco příběhu. Pozor, tohle nám vyrazilo dech. Tohle jsme nečekali, že prý na premiéru filmu Disco příběh v amfiteátru do Plzně přišla neuvěřitelná, ale neuvěřitelná masa lidí. Údajně tisíce a tisíce diváků. Typnete kolik? Více už po půl desáté s Disco příběhem a naše hudební osmdesátková fronta postoupí dál díky Erasure. Budou taky Jennifer Rush nebo Enya. Za svého dopoledního parťáka si vybíráte Radio Hana. Tady je Best of z jednoho roku a procházka pamětí je hlavně díky vám totálně fantastická.
3: Radio Hana a procházka pamětí.

0: Tart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá

0: ochrana před slunečním zářením vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho.

0: Sometimes, velmi příjemná hudební dopolední masáž v Procházce pamětí a Radio Haná. Erasure v 9.30 i za volantem. Doprava. Další blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Jak od nás víte, dnes začala plánovaná rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Vyžádá si to částečnou uzavírku a kyvadlový provoz přibližně na měsíc. Policie teď lustruje doklady a měří v Olomouci na Ferstrovce, na dálnici z Olomouce na Mohelnici u Ksepelky, taky na obchvatu Olomouce u Nedvězí ve směru na Lipník a další hlídku vidíme v Prostějově na kraji města na Konečné před Oby. Přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu. Dál jedeme s vámi.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.

0: Milujeme společné dopoledne na tomto rádiu. Všechno patří všem. Hana patří vám. Hodina mezi 9. a 10. patří každé všední dopoledne procházce pamětí. A procházka pamětí patří vašim nejlepším vzpomínkám. Ty oživujeme, oprašujeme, typujeme rok, do kterého se s námi vrací také Jennifer Rush, ale pozor. Originál téhle skladby zní úplně jinak. O roce 83 ho naspívala Američanka Ellen Shipley. Máme ho pro vás. A tak se to rozjede. Pojďme na to. No, člověk chce se říci, zní to víceméně podobně, ale tehdy od Američanky Ellen Shipley se to nechytlo, takže chytl se o několik let později až on remix v uvozovkách od Jennifer Rush. No, má to sílu, co máte, má to grády. A tohle je verze, kterou známe z rádia Hana, kterou máme nejraději a která tehdy dobila světové hitparády. Verze od Jennifer Rush, famózní záležitost. Ze stejného roku je i hudební komedie Disco příběh. My jsme si už dneska dali filmovou písničku od Michala Davida.
1: Děláš mi jenom ostudu.
2: Tati, já...
1: Prosím tě, nekeci. Už tě mám plný zuby.
2: Táto!
0: A taky jsme přišli na jedno neuvěřitelné číslo z 80. let. Tohle si poslechněte. Na premiéru Disco příběhu tehdy prý. Alespoň je to psáno na československé filmové databázi. Na premiéru Disco příběhu tehdy prý do amfiteátru na Lochotíně v Plzni přišlo neuvěřitelných 22 tisíc lidí. Těžko uvěřitelné. Jaké jsou další nápovědy dneska? V červenci toho roku počet lidí na Zemi překračuje hranici 5 miliard. Za 5 miliard tého obyvatele planety je prohlášen Matěj Gašpar, narozený v Záhřebu. Ano, správně, ne v Zábřehu, tady u nás na Moravě, ale v Zábřehu, Záhřebu. No a v nahrávacím studiu se tehdy rodí tento letní hit od Madony, La Isla Bonita. Samozřejmě, že vám ho do uší pustí čtvrteční procházka paměti rádia Hana. Už za chvilku spousta megahitů, vzpomínek a to všechno z jednoho roku. Který to je?
3: Rádio Hana a procházka paměti.

0: střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
1: je fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Letní rádio, prázdniny, letní hity, Los Lobos, La Bamba, v 9.50, princip procházky paměti rádia Hana je stále stejný už dlouhá léta, pravidla jsou jasně daná a dodržujeme je, vy na nás dohlížíte, pořád nás baví procházka paměti, neustále promazáváme naše mozkové závity a zjišťujeme, do kterého roku se vracíme. Každé všední dopoledne je to jiný rok, vždycky ho provází jiné vzpomínky, jiné songy, takhle funguje naše procházka paměti a my do finiše dnešní vzpomínkové osmdesátkové show nebudeme sprintovat. Nebudeme ani klusat. My se k té 10. hodině spolu doploužíme. Domluveno? A vy už si říkáte, je, tohle miluju. A je to dobře, že to máte rádi. Tahle ta písnička málem vůbec nevyšla, protože když ji YouTube nahrávali ve zkušebně, tak kytaristovi D.A.G.ovi to přišlo takové, no, obyčejné, nemastné, neslané a YouTube dlouho nevěděli, jak tyhleté skladbě dát ten správný zvuk. Nakonec se jim to podařilo i díky speciální kytaře. A my se tím pádem můžeme teď vrátit do roku, kdy je tohle prolomový, přelomový hit YouTube, se kterým tehdy poprvé ovládli osmdesátkové americké hitparády. A dodnes to milujeme i tady u nás na Hané. Tak už si to pouštíme, pokud se za volantem a můžete zavřít oči, udělejte to a prožijte to pořádně na hlasu. Before Without You.
1: Rádio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok?

0: Tak tohle je klasika, kterou naše uši milují už od roku 1987, do kterého se dneska vracíme v procházce paměti Rádia Hana. Magda Trajerová, teď už tady taky s námi. Ahoj Magdi.
1: Ahoj, ahoj.
0: Když slyšíš tuhle klasiku, já si myslím, že se shodneme, že když tohle tak nějak dohrává, tak je nám dobře.
1: Jo.
0: Je to pohoda. Ještě chvilku. A nejenom vlastně všechny starosti úplně jako přestanou být, nejenom ten svět se zpomalí, je to všechno v pořádku, ale co tobě se vybaví, když slyšíš tuhle písničku od U2 z 80. let, co konkrétně tobě to evokuje?
1: Hele, já jsem prostě v autě, je léto, máme ideálně stažený okýnka a jedeme na nějaký výlet, který třeba není ani úplně naplánovaný, je to celý takový jako trochu spontánní, tak tohle pro mě evokuje tahle písnička.
0: A teďka jdeš trošku rychleji, zastaví tě policajt a spolu si dáte ten refrén, víš? No jo, no, tak přátelé, ať už vám tahle písnička připomněla cokoliv, děkujeme, že jste poslouchali Procházku paměti Rádia Hana. Magda vás bude provázet.

0: Magdi, těšíme se na italské léto hezky společně. Víš, jaký je aktuální soutěžní italský song?
1: Netuším, pověz nám to.
0: Jo, vy to taky nevíte, dobře, cukero. Myslím si, že tohle jsou ty nejlepší přísliby hudební kvality našeho rádia po desáté. S Magdou Trajerovou teď nové zprávy v 9.56.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Posloucháte zprávy. V Olomouci nás mají do budoucna vozit v městské hromadné dopravě další elektrobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup nových 20 vozidel. Dodá je společnost Solaris. První přijedou do města za 2 roky.
6: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
5: Doplňuje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Přerov přivítá doma svou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. V Přerově, který se stal jejím domovem, se vítězka slavného Grand Slamu setká s fanoušky dnes od 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A co nás tu čeká?
7: Pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou, dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěda Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
5: Doplňuje primátor města Přerova Petr Vrána. Už týden likvidují hasiči rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě stále prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se zřítila. Kdy zásah skončí, stále není jasné. Příčinu požáru vyšetřuje policie a již vyslýchá svědky. Čeští hasiči pomáhají v zahraničí. 22členný odřad dorazil do Řecka a ode dneška se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v suchem zasažené oblasti ohrožené požáry v přírodě.
3: Sport.
5: Elitní český basketbalista Tomáš Satoranský mění působiště. 34-letý rozehrávač se zkušenostmi z NBA bude po odchodu z Barcelony působit v euroligovém Apoelu Tel Aviv. S izraelským týmem podepsal smlouvu.

0: Luna Hane. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes i zítra tropy, o víkendu se má lehce ochladit, počasí až do konce týdne máme v malíku. Víme, jak bude, dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehaňky anebo bouřky, polojasno anebo oblačno. Zítra teplotní vrchol tohoto týdne, pátečních 30 až 34 stupňů, oblačno anebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota 24 až 26 stupňů, polojasno, v neděli nejdřív sluníčko, po obědě více oblačnosti a teploty 26 až 29.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Další blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Jak od nás víte, dnes začala plánovaná rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Vyžádá si to částečnou uzavírku a kyvadlový provoz přibližně na měsíc. Policie teď lustruje doklady a měří v Olomouci na Férstrovce, na dálnici z Olomouce na Mohelnici u Křepelky, taky na obchvatu Olomouce u Nedvězí ve směru na Lipník a další hlídku vidíme v Prostějově na kraji města na Konečné před Oby. Přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu. Dál jedeme s vámi.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: V letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Let's go.

0: Rather Be, posloucháte Rádio Haná. Kroužíte zrovna ulicemi a marně vyhlížíte volný flek, nebo už lovíte drobné po kapsách a zápasíte s parkovacím automatem. Tak zrovna dneska je to docela tematické. Přesně před 91 lety totiž v americké Oklahomě vyrostl vůbec první parkovací automat na světě. Vymyslel ho novinář Karl Magee na objednávku místních obchodníků. Ti totiž zuřili, že jim řidiči blokují místa před obchody na celý den, takže běžní zákazníci, co si chtěli jen rychle nakoupit, neměli šanci zaparkovat. Automat měl lidi donutit, aby se na místech konečně střídali. Řidiči z toho tehdy byli vzteky bez sebe a novince okamžitě začali přezdívat hrob na drobné. Jak ale sami vidíte, tenhle vynález přežil do dnes. Na Rádiu Haná vás rádi bavíme. Teď už vám posíláme Miley Cyrus.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na Rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hana. We were good.

0: Neunikne žádná akce, co se u nás děje. Máme pro vás přehled několika typů, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V olomouckém Premiér Cinemas má dnes premiéru velkolepé epické drama Odyssa. V hlavní roli Matt Damon, představí se taky Tom Holland nebo Zendaya. Tuhle novinku dává taky přerovská hvězda, Mohelnice, Šumperk, Boskovice, Zábřeh, Svitavy a taky Valašské Meziříčí. A ve Valmezu bude taky Gulášfest, zdejší

0: Dnešní vystoupení a samozřejmě spoustu dobré hudby. Od dneška až do soboty vždy od 10 hodin dopoledne. Program najdeme na Facebooku Guláš Festu. Tak co, kam se podíváte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Radio Haná.
5: Vaše letní rádio.
2: Léto je tady.
1: A Rádio Haná je všude s vámi.
2: Na pláži.
1: Na chalupě.
2: V práci.
1: I na letní brigádě.
2: Fakt nás

0: Je to sú nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Rádia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
5: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
4: Je to gól!
5: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
6: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
5: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
6: To je jasný.
5: S námi jste ve hře každý den.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

Česká hudební skupina Support Lesbians nám dospívala song In Da Yard na rádiu Hana. Ani se nezdá, že by mohl mít letos tenhle song 24 let. Čas letí, když ho člověk protančí s dobrou hudbou, a přesně proto vám i po 11. hodině posíláme další hit za hitem, ať vám to dneska třeba v práci rychle uteče. Hit za

0: Že čekáme přesně na tuhle písničku. To je taková italská klasika. Tak s námi zůstaňte dál, ať vám to neuteče. Teď už zprávy s Tomem Gottwaldem. Máme 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Dlouholetá ostuda Olomouce v Palackého ulici se mění v chloubu. Dělníci okolo zdejšího domu s věžičkou postavili lešení a zahájili obnovu historické fasády, píše deník. Dům lidé v anketách často označovali za strašáka města. Uvidíme, jak se to změní.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou. Dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a místních částech. Práce začaly tento týden a hotovo bude v listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinici, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Dnes a zítra důsledně dodržujeme pitný režim kvůli velkému horku. Ve čtvrtek a v pátek visí nad částmi Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a nad Jihomoravským krajem výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Ty mohou do pátku vyšplhat až ke 34 stupňům Celsia.
4: Ve čtvrtek a v pátek očekáváme na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport.
3: Fotbalista Lukáš Vorlický míří z Prahy do našeho regionu. Ofenzivní záložník přestoupil z mistrovské Slávie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s prvoligovým celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Během dne by se nám postupně měly mraky rozpouštět. Místy se těšíme až na polojasno. Sem tam se nám ještě vyskytnou přehánky nebo déšť. Přijít mohou výjimečně i bouřky. Později odpoledne už by nám mělo srážek i oblačnosti ubývat. Kombinace vysokých teplot a zvýšené vlhkosti ve vzduchu může dnes způsobit pocit dusna. Biozátěž máme dnes na 2. stupni. Zítřek nám začne polojasně, odpoledne se ale přiženou mraky a na většině území nám zaprší. Nejvyšší teploty budou v pátek mezi 28 a 32 stupni.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Porouchané auto na silnici objíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Olomouc-Slavonín. Odstavené auto na krajnici máme taky v Olomouci v ulici Lipenská. Nehodu nám hlásíte ve Zlíně v ulici Štefánikova. Policejní hlídky právě kontrolují na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Hranice a taky na průtahu v Poličné. Pohodovou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Ladíte Rádio Hana, je krátce po 11. hodině a my v éteru Rádia Hana oficiálně vyhlašujeme hladovou hodinu. Znáte to, hlava by ještě chvíli pracovala, ale žaludek už začíná přebírat kontrolu a hlasitě plánovat, co dneska bude k obědu. Vědci dokonce spočítali, že právě po 11. dopoledne nám nejvíce klesá pracovní tempo a naopak prudce roste touha listovat poledním meníčkem. Pokud máte chuť na italské těstoviny, jste na těch správných vlnách. Možná už v další hodince budeme o těstoviny soutěžit v našem italském létě na Hané. Tak zůstaňte s námi, ať vám to neuteče. Už za 20 minut se společně podíváme taky na fotbalový šampionát.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnci.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: Johana, tak už víme, jaké dva týmy se proti sobě utkají ve finále letošního fotbalového mistrovství. Bude to Španělsko a Argentina. Já osobně navrhuju, až budeme mít po finále, ať to skončí, jak to skončí, chtěla bych vidět odvetu ve slovním fotbálku, když nám oba týmy, argentinský i španělský, mluví španělsky. To by bylo teprve napínavé. Před námi už je teď další díl magazínu z fotbalového šampionátu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
3: Hranice mezi úspěchem a zklamáním někdy bývá tenčí než fotbalová branková čára a ve vrcholovém fotbalu to platí dvojnásob. Jsme o tom po včerejším semifinále ví trenér Anglie Thomas Tuchel. Jeho tým vedl nad Argentinou 1-0 a kouč se rozhodl výsledek ubránit. Stáhl útok, posílil obranu a vsadil na jistotu. Jenomže právě tahle jistota se Anglii stala osudnou. Argentina Angličany zamkla před vlastní brankou, vyrovnala na 1-1 a když bylo potřeba znovu zaútočit, najednou už na hřišti chyběli ofenzivní hráči.
4: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí!
3: Argentinci nakonec zápas otočili na 2-1 a postoupili do nedělního finále proti Španělsku. Britská média dnes Thomase Tuchela a tvrdě kritizují, jenomže znáte to, po zápase je trenérem úplně každý. Angličany teď čeká už jen souboj o bronz. V sobotu od 11 hodin večer našeho času proti Francii.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
3: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu, například

0: za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Tady je Rádio.

To byl Harry Styles na rádiu Hana. Mimochodem, tenhle zpěvák nedávno ukončil svou dlouhou pěveckou pauzu. Během pauzy začal běhat a jeho současné koncerty vypadají skoro jako jeden velký maraton. Harry na nich pobíhá ze strany na stranu a má neskutečnou energii. Za každý koncert naběhá prý dohromady spoustu kilometrů. Nejlepší hudební výběr vám přineseme i po 12. hodině.

0: čekání si zkrátíme naším balíčkem aktuálních zpráv. Posíláme vám ho dříve než ostatní. Máme 11 hodin a 54 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným a v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
5: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
4: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Falešné slevy trestá ČOJKA. Česká obchodní inspekce udělila obchodním řetězcům od dubna do června pokuty za rekordních 24 milionů korun za falešné slevy zboží počítané z vyšších cen. Pokuty v milionech dostali například Penny, Billa či Albert, píší Novinky.cz. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT.
2: Sport.
4: Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek.

0: Italianské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Po obloze by se nám dnes měly méně či více honit mraky. Očekáváme oblačno až polojasno. Lokálně nám spadnou dešťové kapky. Ojediněle se může objevit i bouřka. V podvečer začne oblačnosti i srážek ubývat. Noc pak čekáme polojasnou, přechodně i jasnou. To znamená, že bychom mohli na nebi sledovat takzvaný letní trojúhelník. Tři jasná souhvězdí, která dominují obloze v létě. Jsou jimi Labuť, Lyra a Orel. Pokud na pozorování hvězd vyrazíme, raději si sebou ale vezmeme mikinu. Noční teploty mohou spadnout až ke 13 stupňům.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. S krátkým zdržením počítáme na Olomoucku, na cestě z Olomouce na Bohuňovice. Probíhají tady práce na silnici, uzavřený je jeden jízdní pruh. Zdržení zatím nepřesahuje 10 minut. Havárie motorky komplikuje dopravu na Bruntálsku na trase Bruntál Milotice nad Opavou. Projet je možné, ale opatrně. Víme taky, kde policie pomáhá a chrání. Je to na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Lipník Loučka, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a ve Valmezu v ulici Vsetínská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Buongiorno z rádia Hana, čas oběda klepe na dveře a my máme chuť na pravé italské těstoviny. Co vy?
1: Italské léto na Hané.
0: Pojďme si o ně zasoutěžit v

0: kdo se první po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček těstovin. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak kdo se nám tentokrát dovolá?
1: Výlet do Bergama.
2: To je italské léto na Hané.
3: La musica italiana.
4: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: Na Rádiu Haná dohrála naše italská pecka. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček těstovin a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme dneska na lince?
1: Dobrý den, tady Libor z Olomouce.
0: Vy jste vyhrál balíček těstovin. Co je váš oblíbený těstovinový tvar? Jsou to špagety, mašličky?
1: Já těstoviny můžu v jakémkoliv provedení, takže je mi to v podstatě jedno.
0: Nemáte svého favorita, jo?
1: Nemám, je mi to jedno.
0: No já se zeptám, byl jste už někdy v Itálii?
1: V Itálii jsem byl kdysi dávno, samozřejmě, ale to byl nějaký zájezd prostě autobusový na dva dny, takže nic moc teda.
0: No a když se řekne Itálie, tak co se vám teda vybaví, když jste tam sám byl?
1: Určitě pizza, spagety, klasika, ano.
0: No proč já se vyptávám? Protože vy jste se tím, že jste se nám dovolal jako první, dostal do slosování o pobyt v italském Bergamu. Stačí, když se zaregistrujete na webu, který najdete na našem odkazu radiohana.cz. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud se chcete zařadit do toho slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat. Ten odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na sýry.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana.
0: Poledním pásmou jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70.

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
10: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Tohle je rád.

0: Tady je Rádio Haná, bankovky v Evropě dneska slaví narozeniny. Tu vůbec první vydalo Švédsko v roce 1661. A já si říkám, pojďme si na oslavu udělat takový malý, krátký kvíz. Schválně, víte, kdo je na naší české 100-korunové bankovce? Ano, Karel IV. Na 200. Máte pravdu, to je Jan Amos Komenský a teď zkusíme třeba 500-korunovou bankovku. Jasně, na té je maturanty oblíbená Božena Němcová. I tohle je čtvrtek 16. července. Pojďme se na něj mrknout detailněji v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 16. července, narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i silák Pepek Námořník. Je den čerstvého špenátu, dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
6: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
7: Ahoj!
5: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jistlé.

0: Malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Tohle je Rádio Haná.
6: Nosím černý brýle.

0: and People dohráli na rádiu Haná píseň Search for the Hero, neboli Hledání hrdiny. Na našich vlnách hledat nemusíme. Pro nás je hrdina každý z vás, kdo s námi dnes prožívá čtvrtek 16. července. My vám za to hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co nás čeká.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Připravení už jsou Mirajové. Church, do kostela nás vezme.

Další kolo soutěže Italské léto na Hané. Kdo ví? My frčíme dál, před námi jsou zprávy, je 12 hodin a 55 minut.

0: Další hodina a další zprávy pro vás. Novou lávku budeme mít přes řeku Bystřici v Olomouci, spojí ulice Kaštanová a na Bystřičce. Lávka na místě nahradí původní most, který už je ve špatném stavu. Práce na místě již začaly a hotovo bude v listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nová železniční dominanta u Kojetína. Dělníci začali tento týden přes řeku Moravu vysouvat ocelový most pro rychlotrať mezi Kojetínem a Přerovem. Ocelová mostní konstrukce váží 690 tun a měří přes 100 metrů, píše deník. Stavba trati Kojetín-Přerov pro rychlost až 200 km v hodině má skončit v roce 2029. Při modernizaci stávající trati dojde ke zrušení 14 přejezdů a nahradí je nadjezdy a podjezdy. Dojde i na renovaci nádraží v Kojetíně. Počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely stále roste. Úřady jich k dnešku napočítali přes 4800. Více než 16 000 lidí utrpělo zranění a tisíce jich zůstávají bez domova poté, co jim obydlí zničili otřesy.
1: Sport.
0: Do akce jde na olomouckém a mezinárodním tenisovém turnaji žen ITS Cup nejvýše nasazená česká hráčka. Ve druhém kole podniku se představí po půl druhé odpoledne turnajová dvojka Olomoučanka Anna Sisková vyzve Slovenku Irinu Baluš. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí.
2: V červenci na Luboše dej cuketu do koše, tak to není žádná pranostika, právě jsem si to vymyslela. Pravdivé to ale je. Zahradníkův kalendář radí v červenci vysévat pekingské a čínské zelí, fenikl, špenát nebo dokonce i mrkev. O vláhu se nám v tomto týdnu postará samo počasí. Odpoledne očekáváme oblačno až polojasno, lokálně přijdou přehánky nebo déšť. Vyskytnout se může i bouřka. Až k večeru začne mraků i srážek ubývat. Zítra odpoledne už ale čekáme další dešťové kapky.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Doprava je momentálně bez větších nehod a komplikací. Pozor si dáme jen na odstavené auto na Krajnici na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Vyškov-Západ. Víme taky, kde nám stojí policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Vyškov, na D1 na výjezdu u Přerova a taky na D35 na exitu Nemilany. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.
1: Nekop

Taky jste si jako malí přáli být astronauti. Teď se vám to může splnit. Máte volno od srpna příštího roku na celých 12 měsíců. NASA hledá dobrovolníky, kteří si chtějí na rok vyzkoušet život v simulované základně na Marsu. Čekají vás simulované procházky po měsíci a Marsu i testování technologií. Má to ale jeden háček, musíte mít americké občanství nebo zelenou kartu. Pokud tuhle podmínku nesplňujete, nezoufejte. Hvězdný zážitek vám můžeme přinést i my na Rádiu Hana, a to s naším nejlepším hudebním výběrem. Ten vám právě teď posíláme.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
0: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Alex Voren na Rádiu Hana, před námi je krátký dopravní přehled.
1: Doprava.
0: Protože víme, jak se jezdí tady. Po celé Hané teď jezdíme bez větších komplikací. Na policejní hlídky si ale dáme pozor na D35 na exitu Unčovice. Máme je na D46 na exitu Vyškov. Pomáhají a chrání taky ve Svitavách v ulici Máchova alej a v Hulíně v ulici Kroměřížská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: Tady je Rádio Haná, poslední tóny písničky Ty jsi jako já. Tenhle hit slavil ve své době v roce 2009. Neskutečný úspěch, stal se tehdy třetí nejhranější českou písničkou v českých rádiích. No a já se nedivím, vždyť ho hrajeme dodnes. Vy už teď určitě napnutě čekáte na našeho dnešního hosta, který nám každý čtvrtek shrne ty nejlepší filmové premiéry. Řeknu vám, tenhle týden se opravdu máme na co těšit. Poví nám o tom náš filmový expert.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky. Pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj. Jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
4: Vůbec nevím, co mám spravit.
5: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
4: Přijít jim peníze.
3: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
6: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje hryzadí.
2: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
3: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
10: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu mini festival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.

0: A nás jsme si právě užili krásný hlas Zary Larsen. Přehlídka úžasných hlasů pro vás je připravená i po 14. hodině. Však se na to pojďme mrknout.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Lucie Bílá nám pošle svoji SMS. Hlasem si nás získá taky Taylor Swift. It's me. Možná bude v éteru i váš hlas, a to když se nám jako první dovoláte, když začneme hrát přesně tuhle písničku. Uvidíme, kdy vám ji zahrajeme. Jakmile ale začne hrát, odstartuje se tak další kolo italského léta na Hané. Teď už zprávy, počasí, doprava. S námi tohle všechno máte dříve než ostatní. Aktuální čas je 13 hodin a 55 minut.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. V Olomouci nás mají do budoucna vozit v městské hromadné dopravě další elektrobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup nových 20 vozidel. Dodá je společnost Solaris. První přijedou do města za 2 roky.
5: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
4: Doplňuje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Přerov přivítá doma svou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. V Přerově, který se stal jejím domovem, se vítězka slavného Grand Slamu setká s fanoušky dnes od 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A co nás tu čeká?
6: Pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou, dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěda Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
4: Doplňuje primátor města Přerova Petr Vrána. Už týden likvidují hasiči rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě stále prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se zřítila. Kdy zásah skončí, stále není jasné. Příčinu požáru vyšetřuje policie a již vyslýchá svědky. Čeští hasiči pomáhají v zahraničí. 22členný odřad dorazil do Řecka a ode dneška se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v suchem zasažené oblasti ohrožené požáry v přírodě.
2: Sport.
4: Elitní český basketbalista Tomáš Satoranský mění působiště. 34-letý rozehrávač se zkušenostmi z NBA bude po odchodu z Barcelony působit v euroligovém Apoelu Tel Aviv. S izraelským týmem podepsal smlouvu.

0: Italianské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Během dne by se nám postupně měly mraky rozpouštět. Místy se těšíme až na polojasno. Sem tam se nám ještě vyskytnou přehánky nebo déšť. Přijít mohou výjimečně i bouřky. Později odpoledne už by nám mělo srážek i oblačnosti ubývat. Kombinace vysokých teplot a zvýšené vlhkosti ve vzduchu může dnes způsobit pocit dusna. Biozátěž máme dnes na druhém stupni. Zítřek nám začne polojasně, odpoledne se ale přiženou mraky a na většině území nám zaprší. Nejvyšší teploty budou v pátek mezi 28 a 32 stupni.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.

0: Otrokovice mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Na překážku na silnici si pak dáme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Mohelnice Jih. Podobnou situaci pak řešíme taky na D1 na trase Přerov Ostrava na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: společnost vám dělá Rádio Hana. Rádio, se kterým víte o každé příležitosti. Děláte tu nejlepší domácí marmeládu v okolí. Pak nastal váš čas zazářit. Přihlaste svůj sladký poklad do soutěže Flora Jam, která proběhne během podzimní výstavy Flora Olomouc. Stačí poslat přihlášku a doručit vzorky přímo na olomoucké výstaviště. A to nejpozději do 12. září. Čtvrteční odpoledne si můžete osladit marmeládou nebo naším nejlepším hudebním výběrem. Už za chvíli tady pro vás máme třeba Eda Sheerana.
1: Ahoj, tady Cenfluencer.

Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Už tam budem? Nech toho! Raději už tam budem.
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tady je Rádio Hana.

0: My na Rádiu Hná vám teď taky pošleme zprávy, ale ne SMS, ale ty regionální. Máme pro vás přehled, o čem se píše, a za 15 minut se pak těšíme taky na další zprávy, počasí a dopravu. Tak zůstaňte s námi.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se u nás píše. Začíná oprava silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Olomouc plánuje i další dopravní omezení, píše o nich Olomoucký report. Dobrodruzi mohou nově kempovat bez starostí přímo v srdci Jeseníku. Jak to funguje, popisuje Šumperský rej. Už za měsíc bude Kroměříž dějištěm startu závěrečné etapy cyklistického závodu Czech Tour. Detaily nám přináší oficiální stránky města město.kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Autorizovaný servis za cenu ne.

0: slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
1: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Právě nám dohrává třeba Jennifer Lopez. Blíží se nám třetí hodina a tak už je ve studiu i náš usmívavý kolega Štěpán. Ahoj Štěpi.
1: Přesně tak, už jsem nastoupen v pozoru.
0: Štěpáne, naši posluchači s tebou budou moci vyhrát další parádní gastrocenu v italském Letě na Hané. Losuje se i pobyt v italském Bergamu. Ty jsi byl někdy v Itálii?
1: Já jsem ještě v Itálii nikdy nebyl, ale jak tady samozřejmě máme na Hané to italské léto, tak s každým dalším kolem, jako mi je ta země blíž a blíž.
0: No tak tím pánem, co se ti vybaví, když se řekne Itálie?
1: No asi hádky, že jo, italská domácnost, jak se říká, a gestikulace. A já se tě zeptám, víš, co se stane Italovi, když mu svážeš ruce za zády?
0: Tak to vůbec netuším.
1: Bude mlčet.
0: To je dobrý. Jo, že, tak ty jsi okay. To šel úplně z druhé strany, já jsem čekala, že řekneš tu pizzu, těstoviny,
1: síry. Tak to je takový mainstream, jako.
0: No, tak ty jsi šel prostě tou druhou cestou. Každopádně i vy budete moci soutěžit o úžasné italské gastroceny po 15. hodině se Štěpánem. No a po 15. hodině už se těšíme i na další hit za hitem. Krištof a jeho půlnoční hřích. Bude i Harry Styles a jeho letní nálada. Letní náladu možná už v další hodince přinese i další italský song, který odstartuje italské léto na Hané.
1: Uvidíme.
0: Zucchero a

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Dlouholetá ostuda Olomouce v Palackého ulici se mění v chloubu. Dělníci okolo zdejšího domu s věžičkou postavili lešení a zahájili obnovu historické fasády, píše deník. Dům lidé v anketách často označovali za strašáka města. Uvidíme, jak se to změní.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou. Dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a místních částech. Práce začaly tento týden a hotovo bude v listopadu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Dnes a zítra důsledně dodržujeme pitný režim kvůli velkému horku. Ve čtvrtek a v pátek visí nad částmi Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a nad Jihomoravským krajem výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Ty mohou do pátku vyšplhat až ke 34 stupňům Celsia.
2: Ve čtvrtek a v pátek očekáváme na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport.
0: Fotbalista Lukáš Vorlický míří z Prahy do našeho regionu. Ofenzivní záložník přestoupil z mistrovské Slávie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s prvoligovým celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Po obloze by se nám dnes měly méně či více honit mraky. Očekáváme oblačno až polojasno. Lokálně nám spadnou dešťové kapky. Ojediněle se může objevit i bouřka. V podvečer začne oblačnosti i srážek ubývat. Noc pak čekáme polojasnou, přechodně i jasnou. To znamená, že bychom mohli na nebi sledovat takzvaný letní trojúhelník. Tři jasná souhvězdí, která dominují obloze v létě. Jsou jimi Labuť, Lyra a Orel. Pokud na pozorování hvězd vyrazíme, raději si sebou ale vezmeme mikinu. Noční teploty mohou spadnout až ke 13 stupňům.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci i jinde v regionu, jezdíme bez nehod s menším zdržením kolem 10 minut, ale počítáme na trase Koclířov Moravská Třebová. Za obcí Hřebeč probíhá kácení stromů, trochu se nám to tu štosuje. S nefunkčním semaforem se jezdí v Jedovnici v ulici Jiráskova, i s tím je spojené malé zdržení. Hlásíte nám ale jen 5 minut. Policejní hlídky stojí na silnici 35 na výjezdu z Olomouce ve směru na Velkou Bystřici a taky ve Zlíně v ulici Mezilesí. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aládžia. Užijte si to. Má

konkrétním případu, kdy zpěvák a rapper Pitbull vytvořil v Londýně nový rekord do Guinnessovky. Na jeho koncert totiž došlo více jak 22 tisíc lidí s umělou pleší. Plešatou čepici se kvůli pravidlům nakonec nasadil i Pitbull, který ji ale samozřejmě vůbec nepotřebuje, protože je sám plešatý, no a dělá z toho účesu, který si nevybíráme, pořádný trend. Takže chlapi, až vás někdo bude škádlit, až si vás někdo bude dobírat za CDčko na hlavě nebo za rostoucí kouty, řekněte, že jen makáte na Pitbullovi, no a kdybyste chtěli, tak už 26. června

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: vlně taky Avicii, ale ještě předtím Na cesty. Doprava. Zdravíme za volant, bourá se v Hlubočkách na Olomoucké ulici, jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. Bourá se i v Šumperku na Masarykově náměstí, tady došlo ke střetu osobáku a motorky a nehoda dvou osobních aut se řeší taky na ulici 1. máje v Kroměříži. Nicméně taky těmito úseky se dostaneme bez zdržení.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Grass Band. No a na Rádiu Haná pošleme už za chvíli další hity a bude Lenny Kravitz nebo Anna K, tak držte vlnu.
1: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
8: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
11: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Jsme Rádio Hana.

0: Další hodina a další zprávy pro vás. Novou lávku budeme mít přes řeku Bystřici v Olomouci, spojí ulice Kaštanová a na Bystřičce. Lávka na místě nahradí původní most, který už je ve špatném stavu. Práce na místě již začaly a hotovo bude v listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nová železniční dominanta u Kojetína. Dělníci začali tento týden přes řeku Moravu vysouvat ocelový most pro rychlotrať mezi Kojetínem a Přerovem. Ocelová mostní konstrukce váží 690 tun a měří přes 100 metrů, píše deník. Stavba trati Kojetín-Přerov pro rychlost až 200 km v hodině má skončit v roce 2029. Při modernizaci stávající trati dojde ke zrušení 14 přejezdů a nahradí je nadjezdy a podjezdy. Dojde i na renovaci nádraží v Kojetíně. Počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely stále roste. Úřady jich k dnešku napočítali přes 4800. Více než 16 000 lidí utrpělo zranění a tisíce jich zůstávají bez domova poté, co jim obydlí zničili otřesy.
1: Sport.
0: Vítězku má český střed druhého kola mezinárodního turnaje tenistek ITS Cup v Olomouci. Proti sobě dnes nastoupily Julie Paštiková a Julie Štruplová a postup do čtvrtfinále získala nasazená trojka Julie Štruplová výhrou po setech 6-4 a 6-1.

0: dešťovými přeháňkami a pouskami. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na horách potom okolo 20 stupňů. A co víkend? I nadále oblačno, občasný déšť a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Majetín, Letovice, Blansko na Poříčí anebo Vsisko na Olomoucké. Tady kontrolují provoz se 16. hodinou policejní hlídky. Jinak připomínáme dopravní nehodu v Kroměříži na 1. máje. Dvě osobní auta v sobě. Nehoda dvou osobních aut taky v Hlubočkách na Olomoucké a na Masarykově náměstí v Šumperku. Pozor na střed osobáku a motorky. Na všech těchto místech se dá ale projet bez problému. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tak to je ten nejlepší hudební výběr, ale taky ty největší zajímavosti napříč všemi oblastmi. Teď je tu něco pro ty z vás, kdo máte pejska. Já tu mám výsledky jednoho zajímavého průzkumu, který ukázal velmi překvapivý výsledek. A to ten, že zhruba 52% pejskařů přiznalo, že svého psa líbá častěji než partnera. Tak a aby toho nebylo málo, stejné procento respondentů taky uvedlo, že by raději spalo v posteli se svým pejskem než se svou drahou polovičkou. Tak pánové, nevím, jak to máte vy, ale já to hned posílal přítelkyni, protože u nás je to přesně tak, jak to v tom průzkumu vyšlo. Tak ať už máte psa, kočku nebo králíka, přejeme vám hezký den s Rádiem Hanáno a za chvíli posíláme další hity.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte úplně nejdéle.
1: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
2: Je to prostě těžká pohoda.
1: Děkujeme.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa, že sa radovať smiem.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je

0: www.radioexpress.cz.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Posloucháte Rádio Hana.

0: Semíčko.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
3: Hranice mezi úspěchem a zklamáním někdy bývá tenčí než fotbalová branková čára a ve vrcholovém fotbalu to platí dvojnásob. Jsme o tom po včerejším semifinále ví trenér Anglie Thomas Tuchel. Jeho tým vedl nad Argentinou 1-0 a kouč se rozhodl výsledek ubránit. Stáhl útok, posílil obranu a vsadil na jistotu. Jenomže právě tahle jistota se Anglii stala osudnou. Argentina Angličany zamkla před vlastní brankou, vyrovnala na 1-1 a když bylo potřeba znovu zaútočit, najednou už na hřišti chyběli ofenzivní hráči.
4: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí!
3: Argentinci nakonec zápas otočili na 2-1 a postoupili do nedělního finále proti Španělsku. Britská média dnes Thomase Tuchela a tvrdě kritizují, jenomže znáte to, po zápase je trenérem úplně každý. Angličany teď čeká už jen souboj o bronz. V sobotu od 11 hodin večer našeho času proti Francii.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
13: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
14: Ahoj!
12: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí.

0: Ptačí hlava, Malá kopaná, Malování na obličeji a tetování pro děti, Kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a Taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Tady je Rádio Haná. Hezké odpoledne.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. V Olomouci nás mají do budoucna vozit v městské hromadné dopravě další elektrobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup nových 20 vozidel. Dodá je společnost Solaris. První přijedou do města za 2 roky.
3: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
2: Doplňuje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Přerov přivítá doma svou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. V Přerově, který se stal jejím domovem, se vítězka slavného Grand Slamu setká s fanoušky dnes od 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A co nás tu čeká?
4: Pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou, dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěda Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Doplňuje primátor města Přerova Petr Vrána. Už týden likvidují hasiči rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě stále prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se zřítila. Kdy zásah skončí, stále není jasné. Příčinu požáru vyšetřuje policie a již vyslýchá svědky. Čeští hasiči pomáhají v zahraničí. 22členný odřad dorazil do Řecka a ode dneška se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v suchem zasažené oblasti ohrožené požáry v přírodě. Sport. Elitní český basketbalista Tomáš Satoranský mění působiště. 34letý rozehrávač se zkušenostmi z NBA bude po odchodu z Barcelony působit v euroligovém Apoelu Tel Aviv. S izraelským týmem podepsal smlouvu.
0: Počasí.
5: Pozor, biopředpověď nás čeká v našem regionu zítra i v sobotu na 3. stupni. Ten představuje nejvyšší zátěž a varuje kardiaky a astmatiky a taky starší občany před námahou. Šetřeme se. Jinak nás čeká zítra spíše vyšší oblačnost, odpoledne a večer počítáme s bouřkami nebo s dešťovými přeháňkami. Teploměry nám budou ukazovat v maximech přes den mezi 25 a 30 stupni Celsia.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Zdravíme za volant, bourá se na trase Těšetice Drahanovice, jde o nehodu 2 osobních aut, která se dá ale opatrně objet. Nehoda je taky na D35 směr Olomouc před exitem Mohelnice, osobní auto zde sjelo do svodidel, nicméně i tady se dostaneme bez zdržení. No a na další nehodu bez bližších podrobností potom pozor taky na D640 směr Vyškov před exitem Olšany u Prostějova. Policejní hlídka je v obci Rájec Jestřebí na ulici 9. května a taky na dálnici D1 na exitu Kroměříž západ. No a ještě počítejte se 15-minutovým zdržením, které je potom ze Svitav na Moravskou Třebovou. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: 90 osolmo.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.

0: My naplno a děkujeme za poslech.
1: Děkuju, děkuju Rádiu Hana.
0: Ať se daří.
1: Paschle, děkuju.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýr

A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
0: Každý den

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Rádio Hana.

0: Jejich sen, posloucháte Rádio Haná, je 6:45. Do dalších zpráv u nás taky Train, a nebo tedy Swims. A pokud přemýšlíte, co dneska k večeři, a ještě úplně nemáte jasno, tak což takhle dát si špenát? A proč? Tak to a mnohem víc nám prozradí dnešní kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 16. července, narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i Silák, Pepek, Námořník. Je den čerstvého špenátu, dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: atrakci Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
1: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Autorizovaný servis za cenu

0: Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
3: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
2: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT. Sport. Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: Italianské leto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí. Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku přijde ve 20.54. Naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde 2 minuty po 5. ráno. Víme, jak bude pátek s vyšší oblačností, odpoledne a večer i s deštěm a bouřkami a teplotami okolo 27 stupňů. V sobotu pak naměříme do 25 a stále se mohou objevit dešťové přehánky. Vážná nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, se vyšetřuje na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Olšany u Prostějova. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný a může se to štosovat. Dopravní nehoda osobního auta cyklisty se zraněním se řeší taky na Sladovní ulici v Kojetíně. Zde se dá ale projet v pohodě. Na policejní hlídku pak s 18. hodinou pozor za Valmezem na Vsetín a nebo v obci Bořitov. 25-minutové zdržení je potom na Přerovsku na trase Buklazníky. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

16. červenec pokračuje na Rádiu Hana s dobrou náladou. No a já zdravím všechny pány, kterým toho už moc na hlavě nezbývá. Nevěžte chlapi hlavu, někdo si tu plešku dává dokonce cíleně. Já mluvím o konkrétním případu, kdy zpěvák a rapper Pitbull vytvořil v Londýně nový rekord do Guinnessovky. Na jeho koncert totiž došlo více jak 22 tisíc lidí s umělou pleší. Plešatou čepici se kvůli pravidlům nakonec nasadil i Pitbull, který ji ale samozřejmě vůbec nepotřebuje, protože je sám plešatý, no a dělá z toho účesu, který si nevybíráme, pořádný trend. Takže chlapi, až vás někdo bude škádlit, až si vás někdo bude dobírat za CDčko na hlavě nebo za rostoucí kouty, řekněte, že jen makáte na Pitbullovi, no a kdybyste chtěli, tak už 26. července vystupujete.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: ať už nás ladíte na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku nebo někde jinde, přejeme vám i nadále pohodový 16. červenec. Coolio, Lady Gaga a nebo Dizzery, tak na tyto interprety se u nás těšíme už za malou chvíli. A máme čtvrtek, no a to do kin přicházejí filmové novinky. Dnes má premiéru Odyssea, no a my se jdeme vypravit do olomouckého kina Metropol.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christopha Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život, a to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
4: Vůbec nevím, co mám spravit.
5: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
4: Přijďte jim peníze.
3: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
6: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je to jejich rezaní.
2: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
3: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
12: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se 2 tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
17: Ekokom.
12: Tohle je Rádio Hana.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: 20 a 25 stupni Celzia.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

Johana, tak to je ten nejlepší hudební výběr, ale taky ty největší zajímavosti napříč všemi oblastmi. Teď je tu něco pro ty z vás, kdo máte pejska. Já tu mám výsledky jednoho zajímavého průzkumu, který ukázal velmi překvapivý výsledek. A to ten, že zhruba 52% pejskařů přiznalo, že svého psa líbá častěji než partnera. Tak a aby toho nebylo málo, stejné procento respondentů taky uvedlo, že by raději spalo v posteli se svým pejskem než se svou drahou polovičkou. Tak pánové, nevím, jak to máte vy, ale já to hned posílal přítelkyni, protože u nás je to přesně tak, jak to v tom průzkumu vyšlo. Tak ať už máte psa, kočku nebo králíka, přejeme vám hezký den s rádiem Hanáno a za

0: Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Hana.

0: Tohle jsou Killers a jejich Human na vlnách Rádia Hana během čtvrtečního večera. Za chvíli do několika minut taky Michal Hrůza, Taylor Swift anebo Black Box, ale ještě než se do toho dáme, tak se vypravíme na regionální zpravodajské portály, ať víme, o čem se dnes informuje. No a mluvit budeme i o dopravních uzavírkách.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se u nás píše. Začíná oprava silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Olomouc plánuje i další dopravní omezení, píše o nich Olomoucký report. Dobrodruzi mohou nově kempovat bez starostí přímo v srdci Jeseníku. Jak to funguje, popisuje Šumperský rej. Už za měsíc bude Kroměříž dějištěm startu závěrečné etapy cyklistického závodu Czech Tour. Detaily nám přináší oficiální stránky města město.kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: jídlo Rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií na

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čehose. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: A urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Rádio Hana.
5: 90 v 9.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: už to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz otce Mauita.

0: slyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Hana.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 16. července, narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i silák Pepek Námořník. Je den čerstvého špenátu, dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Rádio Haná.
3: Vaše letní rádio.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výkon.

0: Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odysseji Christopha Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život, a to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
1: Vůbec nevím, co máme spravit.
2: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
1: Přijít jim peníze.
0: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
3: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je třeba jich rezat.
4: Odysea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Biáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
0: Díky Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
5: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Rádio Haná.
7: Vaše letní rádio.
8: Léto je tady.
9: A Rádio Haná je všude s vámi.
8: Na pláži.
9: Na chalupě.
8: V práci.
9: I na letní brigádě.
8: Fakt nás

0: Je to sůl nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radiana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. Yes.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát, volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž. Nejlepší

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Kde je McColly a Wolf? Pořád cvičí, pane. Dobrý den. Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať si hraj na letce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectví.

0: že si umřel. Že prý ti se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásal se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžitě vyhazte kopláky zbraním!

0: Baťo. Rádio Haná.
1: Poslouchejte.
2: To byly velký originálky tady tohle.
1: Vzpomínejte.
3: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
1: Bavte se.
4: Dcera strašně tamagoči chtěla.
1: A tipujte jeden konkrétní rok.
5: Na ty si vzpomínám moc dobře.
1: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
5: Na to nezapomenu.

Ahoj, tady Richard Krejčů z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.